0: Balduinstraße werden immer mal wieder einzelne Spuren gesperrt. In beiden Richtungen kommt es zu Behinderungen. Derzeit Stau Richtung Treptow zwischen Wechsstraße und Albuinstraße 20 Minuten Verzögerung. Und Richtung Wedding 10 Minuten Verzögerung vor dem Kreuz Schöneberg. Vorsicht auf der A113 in Richtung Dresden zwischen Tunnel Rudower Höhe und Tunnel Altglienicke ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defektes Fahrzeug. Tiergarten im Regierungsviertel wird heute der Veteranentag gefeiert. Rund um den Platz der Republik sind die Straßen bis morgen früh gesperrt. Das betrifft auch die Ebert- und die Dorotheenstraße.
1: RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
2: Es ist 11 Uhr. Sie hören hier jetzt das sorbische Sonntagsprogramm aus dem MDR-Studio Bautzen. Herzlich willkommen. Vitajte k nam, tu je srpski rozhlas z Budešina. Dženca, je na 20. smažnika, vita vas Matej Cyš. Ja so veselu, zosče zašaltovali. A na naše zhromadne dživeđe sač menšino, kotrž nas što očakuje. V središčju steji dženca Dudakovy festival s Lepom. Diana Fričec-Grimichová běše jako moderátorka čera tam z Lepjanskej holi a je impresie za serbský rozvoz nazběrala. A vězo věnujeme se dženca tež za se největšemu športovému podavky světa, ký se tu časně priky v Severné Americe odměva VM Kopaňce. Ju nastupajo máme za vás expertové měnění k čerovšej rie Němcům. Přidatně k tuto maj témom maj máme zo ještě někotře pokyvy, katolické nábožné vůsovanie máme a kajškujíš do nedželu, to ještě srbské hudby. Věle veselé nám šejou.

Nedom je peč mienšino, pojednačiš a jako prinje zladujeme vročo, to zaišlo tydženja na nikotre pojezdče, kýž miachme serbskim rozvozu. Ve Voklecach zašulu bieše zaišlo pondželu prinja stácia zadkula Bíč dore 26 a 20, mústvo Dživia Miešinca, vokovo Manuela Šote je dobyvo. Doromady 18 mústvo bie 4 štaflach rávo, viac hač 200 posta ľudí bie na športnišče přišvo. Viacore desátky rájorio a tež přidadovario je si zdobom triko zdrasčivo, to bieše menujúce moto prinie stácie ve Voklecach. Ako přichodne naredže sú júce Ralbičenio, tam je moto stácie 1990 leta, tu iš pojezd a runočasne tež pokiv za júciši večo. Jenojš nekotre kilometre od Voklec dalene je so pundželu večer tež vulky jubilej svečil, krolec zarodnistvo ve Vudvorju je svoje postaletne obstače osvečivo. Kaž rekne mejčelka zavoda Kerstin Krolova, su leca do Talderje naletne a letne kvitky předali, a tež kvaso su leca zaso viace vuotovali, hač loni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Vútoru viečo je so gmenská rada Bušicach skáčovava a jednovúzne obsamknúva bydlenské domy ve Vytrovským sydlišču předač. Tute je tedeša šamotonia, konc postatých let, vo sebe za svojich dživačerio natvaríva, Vytrovské bloky ze 125 bydleniami chce netko investor z Badensko-Württembergskie kúpič. Za vobydlerio samoch pak, tak viesnanosta stane ryčo, so přesto ničo nezmení. Štvrtkráno rozpravujeme vám, zo je situácia suchotydla najebač spadkov z počátku týdženia budovskému okresu dále přivúcená. Vo sebe malé riečky, haty a spiaté jezory pokazajú jasné deficity. A tohle pačí za budovský okres dále zakaz vodu s technickými sredkami z reky alebo hatačerač. Při přenženiach roža pokuty hanč do posta 1000 euro, reka ve ústavkách okresa. Tu iš dále do piatka, to bie jedna z našich pojezdčov zo podpiruje Spichovanské tovarstvo Serbského muzea, Serbský muzej vodnetka s popriancami z Počnice. Kajž tovarstvo zdieli, sú si dali tam fabrice popriance ze serbským a nemským postrovom Sotovič. S dobom sú je serbských barbách popísač dali. Tute popriancové jejko, ako svodky postrov, je netko Serbským muzeu s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. A včera večer byl Krušťan jednoče Abibul Serbského gymnázia Budešin po takým kunstšulského časa za maturanto, ale čera ráno zladovachme hižo raz na nové přichodné šulské leto, dokud sú za piate letníky na serbských dále vedúcoch šulách budeským a zorejským okresu netko líčbe jasné. Na serbské vyššej šuli Budešin je zmeja 20 dječi jednej riadoni a s tým česač menia a členi, na serbském gymnáziu Budešin a na vyšších šulách Kulovie, Voklecach a Radvorju sú líčbe šulorju to runia voteberali, přiúšim pak zmeja na gymnáziu Ci a na vyšších šulách stajne 2,5 letníkaj. Stupava je ličba šulorio porno tomu Ralbicach, vo sedom. Tu iš vuknie přichodne 27 dječi jednej riadoni. Najväčší prírost za nové piateletnik maja ze 17 na serbskej vyššej šuli Slepom, tam vuknie od nového šulského leta cia 60 dječi v cioch riadoniach. Tak daleko po takým krótky přelad pojezdčo týdženia, ďalšie potom najaktuálnejšie novostky, za niče vizo zasojúce ráno pola nás.

0: Mir sercami slepjanského folklórneho ansambla steješe 24-letná Hanka Zarodnikec z Čiska. Ve vojeruskej evangelskej narodnej drasče vosebiče klinčace instrument raješe.
1: To byše jen vosebiče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebitost še, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Tun ryka dúdestrovia. Tun spiel ma jenoj štúde jako instrumente. A hevok je to sú tu dúde jenoj sportbírac instrumente, a to tak brauje nesvýšiš. Ale jenoj štúde, a ten jungrotný zvuk dúdu, môžeš jenoj v tým sučku 100% slyšet.
2: Kde jsi ty docela započala hudit?
1: Já jsem byla pět, se muslu, já jsem na píšťalce započala, potom já se s 8 letami jsem já započala na huslemirač a potom já byla moje sotře, viděla kajš vona dudera a potom já se s 10 letami tež započala dudrač.
2: A što je te vosebite zcova tu ve slepom rač, ve slepjanskim folklornom ansamblu?
1: Tun slepjanski ansambl je jen, vod dve vulkich ansambl, že te dude hisše ve ansamblu jene krute misnomaja. A za nás bische pon te pomyslinje budeschin, abo slepo, a pon sme se skola tilichom, to bische nasch wutsche, ja, sme me halt sobu do slepo pschinili, a pon sme jone jenu vulkotnu a lubu romanosch namakali, a sme halt tu de vossali, hai.
0: A romanosch hutmniko a hutmnico je so cera na koncertsche pod hovem nebiom hische rozscheriva, jako pschidrujichu so slepjanskemu folklornemu ansambli Pozornistcha, slepjanskeje evangelskeje vosade. Dresu hižo, ke šelakim šiležnostčam ve vosadža Roma džerali, ale na tajkim vulkim jevišču hišče nic. Tak rekaše hesvo folklora zetka blach.

0: Na svedzinski kunst tydzenia su se tež viacore w Ukrajine folklorne skupiny do Slepjanskeje hole dojeli, wszitke ze swoimi dudami. Georg Orlin Marinov wunie bohaskeho pokada a hudzeše na swoje dziura gajda. Su to dudy ze z dwiemaj piszczałkomaj, kotrež hodža so wuminić, cele po potrebie melodie, hač maja so wyše abo niše stučki rač. Minimale 2 metraj wulki modžens ze svetvimi vosami a kožani čapku navovie poveda.
1: Tia je malo specialno, zašto to ima drugi piskuni, se kazvat. Ima jedin po re i jedin po sol. Solata je malo po visok od re piskuna i da, to je specialno.
0: Ze svojim toašom Angelom, kiž podpira dude ze s rytmusom bubona, hudži Georg Orlin v dueče Zunža na svoji džurje gajdže. Instrument, a to je važne rec, je se obše dvima letoma přijuzalo do kulturnoho herbstva UNESCO. Zviacač ciceči čvonami, je z regiona Dodleby dojel jeho český súbor písni a tancu. Krištof Makovec je folklorista se sčivom a dušu a kajž mi dále poveda, nemôže se ničo druhého predstajíč. Vo sebe hode je tež na svoje dude, kýž je se ze slipového dreva sam tvariu. Rozkvadže zobste je ze skože kozy a z dviju piščavku za základný zvuk a melodiu.
2: To je kozička tady, vidíme hlavu, ale tady vidíme beránka, aby to bylo takový hřejivý a pěkný, no. A máme jeden huk tady, to je harmonická píšťala, ta hraje jeden tón. Jo. A tady máme melodickou píšťalu, no.
3: A jak dlouho ty již hraješ, ty dude?
2: 10 let.
3: A od koho si to navuknul?
2: Od svého dědečka.
3: A je on to tyž tváriu, abo od koho ty to máš?
2: To jsem vyrábil sám.
3: Jak dlouho se to tváriu?
2: Měsíc zhruba.
3: Můžeš raz zahudžit, to klinčí?
2: No musí být technika, to je hrozně těžký. Mm-hmm. Tam se vlastně musí vyrovnávat ten tlak, kdy se tady dmíchá tím měchem a pak to jde do toho vaku a člověk musí tak jako, aby měl rovný, krásný tón.

športuje, rozvostíme kus svoj je, mikrofón ja všimný mám, to mňa šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čorna dama pred kuče, vyšť ma hižo veruce.

0: Niecko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Mirčinom Delenkom z Kroščic.

Lubi připosłuchajo, lubi sotry, lubi bratce we knězu. Drude je woprawdzie ciężko słowa Ewangelia za siebie się przyuzać. Można, za czy runie nenarycza, znano czy niestmienie użadaja, albo czy szybowy posmiuk do mięzwocza kuzwaja, kajż mi dżęsniejsze słowa, wasze włosy na łowie są szitkę zliczone. Bych mu rec, sem hižo lepše žorte svišal, ale vim tež za tutimi slovami ci hinaša vuboka virnost. Bo, kojždo z nas znaje. Cile. Lepe znano, hač sami sebe znajeme. Popravom nihtu ne treba vse slovam dživač, kojždo mov vuprajenje jaradere za sebe pšivzač, pretož što z nas dreje hižo raz svoje voseličiu. Słowa se toho pismach cieža nas docpieč ve vúbine duše a činja to tež. Človek však beračo nešto škuli zakryte vostaju, tola bo znaje našu útrobu. Psalm 119 cicači praji, hač sejdu abo steju, ty vám nevieš. Ze zdala znaješ moje mysle. Hač kodžu abu steju, ty by je to znate. Vo všetkých mojich pučach se informované. Hišče mi slovo na jazyku neleží, hižo ty jo znaješ. Ve pravijunu vočumaj se toho písma, tyšo vočumaj Jezusa, je pokojace, zobo takle dere a dokladne vo nás vie. Prašené vizo je, kak s tým my k tomu. Cirke je přeco zastupová telemenenie. Fakt, zo bodo našich nutrin vidí, našim strachom vobara. Sme živi v domašnosti, kotraž hinak učí. Praje so, zdžerš šo sam za sebe. Nepobeda nikomu, kak myslíš. Zčie je, zahajmbujeme so, když nechtu viace vo nás vie, hače nám ľube, když nechtu samo vie, keľko tiež opačných vosov také navove nosime. Cuzi čipnosti sa radikálne vobaráme. Do tebe ničo nestará prajme. Chceme si beškýtač. Celé viesče vúčiní tiež to, džil našej vosoby, sa druhým nedovolíme, šo vo nás viedeč. Druhému svoju privátnosť vostahič máme na koncu tež za vúraz vopravdite je ľubosče. Potajnstvo má sa respektovať. Svojskú čipnotu máš zavúzdžič. Ale kak je to s Bohom? Hač seme abo nic, vun nás celé znaje, vun je každého z nás tvoril a do živy nás vúval. A vun dá nám byť. Tola samo před ním chceme drude si vúčeknúť, so skovač. To však je docela vúpe pospyt, vúčitame z psalma 119 cicači. Dokal mu čeknúť pred tvojim duchom, dokal so skovač pred tvojim obličom. Stúpiu li k nebiu, ty tam si. Vozmu li se kšidva rančoho svetva a dám sa do vúbine najvúbšoho moria, ty štám mi tvoja ruka dosčenie. Psalm vúči, pred Bohom netrebaš so kovač. Boža vieda je runočasne zrozumenie. Boži odpolad nie je negatívny, zo by chcel, če vúskúšejo vohajm byč. Naopak. Boh chce dobrú dač skutkovač, džin vop džin. Boža ľubosť k nám je tak uľka, za neho ľudí sa opísač. Bú má otvorené ruce. Kojžde mu napšečo. Tež tomu, kýž za sebe drbí přiznač, sem docela opak i sa rozsúčil. Přes Kristusa sa bú samo na naše opačnosť če vyjáza, zo by nám pravý púč pokazal. Und jedna tak, zohač unieše človek ťažko zrešil, nedá nikomu padneč do bezdna, ale do svojeje hojace je ľubosče. Zabrchme sa tola za neho rozsúdili. Za jeho ľubosč.
Husto je to dobro zavodžete, bojo odkryje. Když Bohu se otevrieme, môže von dobremu ke skutku nás či dopomáč. Nech dári Bo nám jemu napřečo bezstarostnosť, zoby von přes nás môj skutkovač na koncu nic jeno k našemu spomoženiu.

A jako prynje podamy so do pieskec Michaela Švedžina z pieskec, osvědčí měnice v útoru 16. smážníka svoje 40. národniny a nie gratuluje z pieskec ze sčejovacem zbožo přečom. Luba Michaela, športové tovarstvo pieskece a celá vieska pieskece přijáči k tvojim 40. národninám veľa zbožo. Vostaj dále taká vesová, zďaš si tvoju dobrú náladu a tvoje pozitívne nastajenie, tak máme dále veľa vesela s tobou na zromaných vúlietách a športových jednotkách.

A či samsny gratulanča, spiskec gratulovachu, respektívne gratuluja, ište ďalší raz, zajšu štvrt mieše minúce kšesčan, matka spiskec, byla c grus drebnicu, narodniny, spiskečan se písaja, ľube kšesčano, športové tovarstvo spiskec a cova vieska, přeječi k tvojim 40. narodninám, viele zboža, vostaj nám spiskečanám svirne, s tvojí svojbu a novým domom grus drebnicu, daj bo zboža. Nadžijamy so na další zhromadny čas tobu, hač při zhromadnych vuletach abo športovaniu nazdar.

A dale do smerdžacije. Henrik Kacer mieše štvortk 8. junia svoje 8. nachodnine. A Henrik ma svoj abi zaku, je svoju maturu zbožil, kajke to začuče. Džet skulova a džet avoka ze smerdžacije gratuluja. A píseja tu posvonje, lube Henriko, s tvojimi 8. nachodninami so tvoj přichodny vulky dyrdom dej zahi. Přejeme či strohotu, veľa zboža, spokojnosće a bože žonovanje. Wiele úspěcha za tvoj další živenský puč a nech sa tvoje sonje spielňa. Dále wiele rianych doživienio při hudženiu obolichtenovským rajarským čahu, či špískaš na prečne flejče a my tež veselo s tvojim psom Badiom, abo Badiom, abo Badiom, Badu som písa. Tošo a ešte wiele viace přeja džet skulova, kajž tež voka a džet ze smerdžaceje.

A nětko jsme v novém Vůščů. Tam je Beno Zinda v útoru svoje 67. národniny osvědčil. Domovinská skupina Bačon Haslo přeje jemu věle zboža krutu strovotu a ještě rjane leta krutu svojby a přečelu. Tež domovinská skupina Pančíce Kuko gratuluje. Marian Venka měješ jmenujce štvrtk vosnatého smážníka svoje 61. Jemu přeja šitko dobre v osobě strovotu a v osobinské deremiče. A v nové věstce maja tutom konce dženia dvě národní narce. Čera měješ Daniela Brylova dvaja postate národniny a dženca zvětší tam Liza Hickec svoje 23. Vjesna zromanosć z nowej wieski, a wokolnych so przyje narodinokamaj krutu strowotu a Boże żonowanie.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení, jeli nic, my so o to postaramy. A to v Rajbicach. Tam je mjenujcy přichodná stácia Beachtury. Vysoké temperatury, zimné napoje, vězo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselić. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postaramy.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zadać.
1: Jutce wieczo.

Aj je krótko do napojedny, a to bie naše ohňosábske vúsovanie dženca 21. smážnika. Tu přizamknie sa nedom delňosábsky program redakcie RBB z Kočebusa. Jeli tam technicce, šo funguje, na každopád pak so sábsky rozvoz z budešina júce ráno pečí sa so přizeví. Ja som Matej Coš a přeju vám všim krásnu ničelu.

0: HBB. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Nažijam se, až máš dobré miestno, chvotku, píše při sebe a zavisče dobrú launu a lušť na plnú pouterá štundu dojno z Herského radia o Jo Gregor Klim.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Stolno serbski o ricu žo pamavem zase gari. Principijelnje pozitivne su gadnošili perspektive stvrdk na presježenju přirade projekta z roka. Gledajuce na demografiske ubiše ve Vužice a na to, až meni luži bužo přihože obydliš, ve to šanse su, až lidspa serbski peje dajucich stabilna vestanjo, abo zase stupa. To groni Mito Novak ved Serbskega instituta. Pocasu, žež přece veci mamino recných dolno serbo zemrejo, dajom jastom většu lidspu modech peje dajucich, wenn dodajo, Serbski Institut obgledujo šake faktore ako šulske uviše, uviše projekta Zorja a uživanje rece ve familji, umenjenje až pozitivne trendce uvija, jo dobre recne planovanje. Serbske institucije ako teke statne instance kšie se přihože k tomu bližej vedkvosovaš, projekt z roka ma cíl až do konca 2007 a 2006 předpovožeš kompletnu strategiju k veživinju dolno serbske rece. V poslednjih 3 letach jo lidspa vitaj uknikov a uknicov ve Bramborskej přiberava, to pokazujo lidspe statnega šulskega amta ve Hošebuzu, nejveci obželenja zapisujo Krabatova šula v Janšecach z aktualne uše 4,8%. Tuhlu obželijo se pešo na 17 žiši ve vitej ucpje ve 6 základnych šulach ve Dolnej Vužice. Na Dolnoserskim gymnázium je Jota Lidzpa pak mecne vetiberava povežia Ulrike Potak ved šulskego amta zavinujú to tam filujúce ceptarie za bilingualnu ucpu. Mezinárodne konflikte a gospodárska nevistosť ustatkujú sa na nastajenie vej Vužice. Jano ešte 6,6% Vužicanárov je spokojom s živením. To je veci ako 6% menej ako pred letom. Rovnocasne stupa požiel ľuži ako nejo spokojom ved 2,3% Kona Vužica je veci skeptická na všeživo přichodoju ako Dolna Vužica. To sú šikne lícpe aktuálnego vužického monitora ako jo se ten týždeň ve zjaviu. Přicene sú situácia na Živove Marku, drogotne Mita a vectu Vedugla. Ten obgleda všetci veci ľuži ako kritický. Jano Češina maje nadali zapšauje ve Vužice. Modo dorosčane mogu nento ešte lašte susedne kraj zeznaš ze Zeleznicu. Nimska a Pelska obej stajajo tej 3,000 přijašelských pasov k dispozícii. To sa stanjo ke 5,6. Jubiliu dogrona za Nimsko-Pelske susedstvo. Speciálne tak gronjone interrailove pasy mierje se na mode dorosčone ve starstve ved 18 do 27 let a zmežnijo jim susedne kraj vedekšiš a vecobinske pešigi pödvimiš. A to na klimu tyju zu vážňu. S tým pasom mogu na 7 flexibilných drogovajmských dňach termotnie ješ do susedného kraja, byš tam duce a se rošiš domoj. Vec reži septembra budu pase rostavaš a veni budu pášeš ved novembra až do oktobra příduceho leta. Dajšne informácie v internete pet freundschaftspass.de. A my gledáme krotko ešte do Českej, žež ten týždeň jo žváva kritiky biežava přes kraj nastupajúce skrocenio českého rozkvosa. Média a zastupníky z politiky sú mecne kritizirovali plánované vedperanie rozkvosového přípošonka českého rozkvosa. Za to dejtej sa rozkvosa televízia direktne ze státneho etáta zapašiš, ale menej. Se skroceniami by český rozkvos zgubil 700 živových miestnú. 400 miliónov krónov by mieli menej k dispozícii Janove rádiu. Ako groni viednik českého rádia René Zavoral by museli skrocež Žižica, modostné programy a také regionálne témy. To by mogalo sa ustatkovať také na povieženie vo minoritách ve kraju. Program Miaze nami je obľubované pobytovanie za všaká menšina ako bydle ve Českej. Naše povesti te namakajú šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedobnega dňa.

0: Zes 9000 mediami je vena največja biblioteka za sersko rec v Dolni Vužice. V serskem domje ma Dolnoserska biblioteka svojo mjestno, cora pred k 5-6 let je vena se založova, kto sebe tam popšalom knjigu upožice jo, co biblioteka šo pobitujo a kto jo uživajo, to som uzgenil, ak som pšet krotkim tam šel a pesmakal tamnego bibliotekarja, to je Bernd Petkunings.
1: No, witaj k nam, ľube redaktor.
2: Witaj, ľube bibliotekar.
1: V našej bibliotece máme všelaké družine médiu, tak oni svečko žila sú tu knihy, ale také CD-ky, ale také filmy. My máme samo ešte video, ale ten nesmieme ľužam dať, to musí to hogledať. A to druge, ja mam také samo kasete. To je zajemné. Ale k šakorakým témam a za všichni generácie, to groni napríklad, až my máme policu, tam jo cerkvinské vice, potom vo staviznách, tak a tak, beletristika, také te vice kenš vubožijo veliký zajem pla ľuži, to sú te kroniky od šakorakých viaskov a miestno, vubožice, ale také v odrastách a povešťach. A pon máme vedomnostné věce, také mrecná vedomnost, nic jano sábska, ale také druhých, abo také věce, ako možeš menšinové věce zase voživíš. Také z Ameriky a šuži. A pon máme ještě te periodika, kenžte lůže znajú, sábsku pratiku, sábsku protiku, pomě a te druhé, to mogu te lůže ho vížeš a vlastně mi naučil vylážet věci, že možeš sábsku rýc navuknuš.
2: Co ga je ta za tebe ten nerýdnejší regál, že jste rád piskáš abo si, abo že namakáš za tebe ten nezajímnejší knihy?
1: Za mě je to závěš v staviznách sábo, ale také píšku piletristiky, to je ho net na záhopenku, božko musím groniš, to jsou te věce kenš lepta jan, co myš.
2: Okay, ale co ho máme, kotere autore, abo knikve, co byte mě mogao nento ho porucíš?
1: My máme beletristiku, ale se vě také básně, musím groniš, to je také za mě věgin vážná, až máme také zažíši dvojorecné věce, dokoláž jano srbské mavo citaju, a potom mají nete převoženě. A také za te stareše, jo, to jedne. Přitom mě se spodobá věgin ta družina těch buky knihu.
2: Můžeme si beraz tu policu ogledaš se s těmi žíšecími knihvami.
1: Jo, to máme jenu extra policu na Janpad. Žišece knihy v gornosábské rece, to je veľa vec ako u nás, a potom máme to dolnosábské, ale také nemské knihy. A potom máme, kaž ja som groni, te buky verzie, se s tým môžeš nic jano gledať, čo tam muči stojí, ale také odsvúchaš s janem buky písmakom, co tam musíš to groniš a ugroniš. A to je vegin vážne, dokuláš ženca, vyžím to tak, a švečego žila te starejše, nevíš, kak te ugroniš te slova, abo razka nemogu serbsky citaš.
2: Jo, tam dajú nikotára, ale také nic rovno viele za to.
1: Nic rovno viele, to musíme groniš, ale to je tak a tak naša vec, my máme malo nových knihov v dolnosábskej rece.
2: Som také raz so všegledaš. Ako serbské starejšie, my kúpime cesto po tej knihy, ako dajú, ale my nie som so vysta, až my máme tam šupno, alebo sme raz šupno milí. Jo.
1: No jo, to je také tá vec, až malo žiži ho du do kuláš, to du do Vitae centruma a tam se obstarajú, co to oni trebajú.
2: Abo dostanú darione
1: cesto. Darione to darione, abo kúpujú to a to vedľa malo žiži v bibliotece. To je tak, ale napríklad přijdu přeci dvě žoce gornosábské. Kenž ho bydle v městě a ten na něj gornosáb a tohle přijdu ho, nejprve po těch knihách hledáš, ale také potom až mohu ze mnou sárbsky povědáš, gornosábský.
2: To groni až popřejm to nejo normálna biblioteka, kterou už můžeš přirovnáš se z druhého městčanského biblioteku, vena má také druhé funkcie.
1: To má také druhé funkcie, také jako sárbskorecné rům. To gledaš, neko tohle přijdu, já no, aby se mnou srbsky se rozganěli, šo jedno lecko, no, aby dolno srbsky. A to pokažu také na to, až to je vážné, hyši jen dip, vymyšlíš, až to možeš srbsky půjdeš, to já mám sám také věřin vážné. A to druhé, jo, my máme speciální věce, ho jsou juži luže přišli ze Smíšanské biblioteky a jsou gronili, my tam něco pytali o srbských staviznách, to tam nedají, ale u vás jsou gronili, pojď to tam. A to je také rýdno, až to jsou jim gronili, tedy je k nám přiš. A já musím také gronit, my máme každý měsíc nekak 5 nebo 6 nových citářů. To přibírají, svět nevostaní ho všichni na předsihu, ale mají věci zajímá jako do toho. A to má závěře, že s tím ceníš, až ta Simone Pečová a já, my živáme ho už 5 let také se svosebnými věcami. Například něco, v Lišajském cácu máme prýdne raz akcia od prýdnego junia až do prýdnego septembra mohou cudze luže, turista abo druge u nás citar byš, dermo, jano, aby se zeznali se serbami a se z biblioteku. A to mohou také hožebuske vůživaš. A se s tým bůžo to věci tak, až my jsme znáte. My jsme nážijeme. Také jedna dobrá akcia byla groma, že živáš s výzkajom líchých autorů Bramborského. Se z toho cása, až oni hudu, kůžte měsíc nekak jeden raz. Máme také věci lůži, kenž groni, moje hyši, nejsme byli v srbském domě a choutu, jo. Tohle dobrá věc, němské obydlářstvo věnin to, že ten srbský dom stojí. A také věci trebaš jako srb.
2: Pěš let tej vej, Simona Pečová a ty ho kůžte ženskoro, jako bibliotekária, ale ty už od lej takého živaš za biblioteku, ty víš už to uvíše ho v sledných letách. Já se ta rola té biblioteky také nekak zmiňovala, ale já to před časem letami doch bylo ještě něco druhého?
1: Zmiňovala nevím, ale na kůžte pa tak, až přesto, až my také máme autorské citáně a tak, až to věci znáte jo, vymýšle. My jsme některé věci vyprobírovali, když nejsou přece se rážili. Například, když je citáně Jano v srbské řece přijde, přemálo lůží, dokud až my ještě neověle, a ten zájem, to nevím, letstaň jo, ale na kůžto patě málo lůží a tohle je to přece lepě dvojo řece citáně gotováš. Abo se s jedným aspektem, že ten autor se zabírá se srbami ve svojich textech, abo tak. To je se ráživo, abo také te přehožování poměšče literárne. My žeme pokazáme městna ve městě kenču srbské ve Hožebusu a tam citáme také ze srbských textů. A to je vůbožího plá cuzích také zájem nic převěle, ale te du a se živaju a se vjasele. Jo, also ta funkcia jo, jana druga s tým, až my vábíme za Serbu. Tak přípodla.
2: Popšom, ta biblioteka nemá te problémy, vše málo penis za te knigvy, dokoleš ne, da jo, dost serských knigvů, kenž musíš kupíš. Jak to hojo, da jo, financiálne úzkosti, abo věci, že ty gronič, to by kšili eigentlich měš, ale nemáme te penise.
1: Nekaž daleko, ja, máme dost penis a naši za knigvy, kenž trebáme. My dostaneme tak a tak od nakladnictva, přece nekotále dalione, se vě, dokoláž to spúša k tomu, tý závožbě. Ale my dostaneme také veľa daru od ľuží, keď môj odla šignú do druhého miesta, abo netrebajú tak veľa knihu a všašajú nás. A ja im všetci groním, to musí nieco srbského byť, abo nieco od srbských autorov, abo nieco v Vúžicu, abo národných menšinov. Dokoláž národná menšina sme sami a tohle môžeme od druhých vúknúť. A te rád přijdu, a samogaž my ty knihy už máme, môžeme to do antikvariáta dať. Tam se také deje předajú, nekotáho titula a tohodla je to dobrá věc. A tak veľa srbsko-riecných božko nejú na marku, my nemusíme tak veľa přikúpiť. Tohodla peniaze za knihy máme my, dosť, to musíme groniť.
2: Jadnoška biblioteka, vychoši pozva, žož tak jo. Neskere, co je s digitalizáciou? Kakú rolu to za vás grajo? A je to také konkurenca, ten serský digitálny svět, je ten konkurenca za serskú biblioteku?
1: Ja nevyžím to tak, až digitálne pobytovania sú wielka konkurencja, dokolaż każdy toho musisz wetoryszy czytać, a nic jano w obrazu oglądasz. A to te ludzie tak krzyto ja inaczej publikum by ja gronił.
2: Myślisz se, aż ty se periódzo gronił, ty widzisz, wiesz tu tendencję, aż ta biblioteka z nasz wodio piczku wiec jest nata w regionie albo w mieście, myślisz se, aż

0: Oui, sogar die Messi ist eine teuer Potom. Also teuer nevis im Tag, alle lippi Tag as gronime hu mame tu serbsku literaturu, abo literaturu vo Serbach, a teuer to, a teke to as ja mogu na psikva tem lužam teke gronis so svetich knigvach jo. Te pšece skaza jo hu knigva gronje drugi tis im psizome, a potem se živaju vjele knigvo som vupetau za nich. Ale ja gronim to jo mojo povanje, nic ja no gronis na gledaš sami. Dokolas ja dem ten fachuts bisch, a to procujo se teke, as ja ten som.
1: Nennt euer ta Bibliotheka Pesha Chichas Chalit Stara, Mauke Jubilee. Josse misslich, gasch de Psche misslich, zur Buja, sa jas schlitt, dwartes als Chest Cha Chichas Cha. Co jos es nasz aż do tego, do co was mieniło, co nie było tak jako żynca, a co westernia tak jako żynca, za czasu szlit.
0: Coż wostanio jo zawiesz tak, aż my mamy za szikne generacje, a za szikne zajmy dość literatury. To ludzie cestą gronią to nie mamy, ale tomu tak nie, to mamy. Ale ta druga wiec, jo, kto ho żywa, w którym czasu, a wiele ludzi, to dużo się zmienisz. Dokulasz, kasz, co szło w bibliotece żywasz, musisz dojno agono sapski znasz, a teke niemsku riec, a teke stare niemskie pismiki. A k tomu musisz się nech namakasz, kęsz ma teke zajm, aby ho żywa. To dużo inak żałoso, ba nic ja. Dokulasz, a żasz, leta mi som starc. Myslím se. Ale my musíme potom gronič, jak to organizujeme, až ta biblioteka ještě jako taká funkcionuje. To třeba služí, když mohu tebe také něco narážíš. Když to citáš, a nic jenom gronič, tam jsou knihy, gledaj. To citání má přeci něco se skupovaným cíniš. A to děje služí, když také sami kupované jsou, když užívají.
1: Sledný nadávk, ja zu nimmt ob ich obradowane ja zu mich er no redno serske belletristiko serske knigwe mocho bisch roman aber novella aber nicker ge text kennsch ja doma zu wer zu erzählt ich ab ich doma ihr wasle mich
0: der je po ja gliram so man mam serbske go a potom ich do na serbski gash na psikvate luze vot zori abschidu ja pschetze gron im lübsche luze gash bezo scho redno serbsko red zitas potom zitas scho na kaupien zu Wort Bira. To su pak wietze, kennst du wietze, ako pischasisch lit stare, at umienje, togo zasa su bili hinakse, ale jogo rezio wegin redna serbska, nic tak prekotata, dogulas ten jo serbski wo doma pujdau, a potom se dali kupvau, a to druge je teke, až to možas nieco zgonis, z togo zasa, kak jo ten zas wopschau du najse był.
1: Okay, Sie haben Zabu, kack, muss im Tonnen dort sinnig.
0: Gas Jan Novac, Psiso, potom jom Groni, moze schon as Zita bis, a Wokognusche, joto hischi taka, sto poasi Jano, pisch Euro, a Tonitz Jano sa Miasitz, alle sa Zas Jivinja. Jo, a dos dann josch Wupokas nasche Bibliotheki, a potom sitte nasch Zita.
1: Nein, dann hab ich euch die Bitte zu zwar. Das ist mir am Sobo sech, das haben ja klar was. Uge war, aber dann muss ich dort so das Thema von Sapisach, als den Gregor, ja, Upojitze, was hier beknigge.
0: Ach du, ja, dann machst du die Tische in jetzt Sasa, dort zittasch, aber gar streber, dort lesche Zas, muss er ho, Milko poswasch, aber saß wo nicht, potom, pschädlich immer dort, neogen Problem.
1: Okay, mei Utschab nicht, sa, wie schön ja, als dann nur beknigge.
0: Rád se stalo.
1: Před Pěša Číža z Čalietě byla založena Dolnosherská biblioteka. Místno nic jano, že namakají o Dolnosherské knihy, ale možná, že se teď rozkroňáš na Sherské. Ještě 7. juni mají nové citarky a citar je tam šancu se přizjevíš, bibliotéku uprobírováš a to

0: Ve wiele krajach znaju, až do žincajšnego svitojańske ognje. Nika suse, také ognje také ve Łužycy palili. Tomažo Ludovidnica Uta Henschlowa obtvarzíš na zakvaže historických dokumentů. Tam píšu...
1: Młode luže su skokali přes vogen, aby mieli ve přídúcem leše wiele gluki. A při takých jańskich svěženiach su také chodzili přes vjas. Upyšňone s písanými kvítkami a věncami. Su přitom zpívali a dostali ve dvesanáriu dáre za to.
0: Smoler jo písal ve knígvach písničky górnych a dolných łužyckých Serbů ve toštom Janje. A na woki jańskiego rytowania dajo žinca jano išči ve jadnisy v dolnej Łužycy ve Közvem. Vana Meškankio vinoval tomu serskému návogoju, jaňskému rejtovanjoju basin. Cita Juri Koch.
2: Werner Meškank, jaňské rejtovanje. Gaž svinco se chova, a nejkroča noc všej přírodže postio pötajmno moc, pon báby zela nazbírajú. Vo svietem Jánie povedajú. Vo živach ve noce pišpotajú. Nint modracký konie a vutušky ma možina zasi na starosti, a golce poreže notne všen rit, a kcenie to Serbi už stotky lit, gaž svitego Jana blíže se svitk. A žouča se skronu nint pilnujú, majn modrackou dovinkou navíju, gaž nové žen nad Łužycu svita, k nám lisne duch dojse se víta, a rejtarjou kupka jok ščita. Li, luže sú vejse juž cakani, a ptok Jana net zvapali. To ešte pak pšavený cas, predne a drugi a češi raz, rejtujo sviete Jan gerde přes vjas. Tam jochta ta rejtarska gromada, kaž hupa mocnego jagarja, pon jaden po zadugim vytpadňo, zasi po koni sliedk vystanjo, až na sliedku svete Jan sam rejtujo. Nint luže se vali na spišnego pana, ab vytrili modracki svetego Jana. Ga niga su Serbe ovirili, až taki kvit ugoj vše chorosti, a tek jim zlubio bogate žni.
0: To jo była basin ved Wernera Meškanka v jańskem rejtovanju. Viele basnikariu a komponistu jo se dało ved togo casa liša inspirirovaš. Teka Andri Zeler a Korla August Kocor, Gerald Schön nam skvosejo ninto spiu, kaš nam lipe rozkvitu z oratoriuma žni.